tmu kola, počítají spojky. Ten zvuk je stejný, stejný jako kdysi. Smutně mi zpívá francouzka z MP3-ky. Vous cherchez moi et je suis ici. Vous cherchez moi et je suis ici.

Píšem, že nás nikdo nerozdělí. Jde to stěží, písmeno po písmeně. Díváme se, jako bychom neviděli.

co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, není šťáva, klopítáme mezi pražci.

metrový pletě modrý šál. Čtyřmetrový bledě modrý šál. Stometrový bledě modrý šál. Tisícmetrový

Když je smutný keramik, to je jiná píseň. Ten si v peci zatopí a už netrápí se. Nejdřív spálí dopisy od svý první lásky, potom skripta z Umprumu, jsou jich čtyři.

nejde to nasadit, nic tam nevidím, visím na laně, o, je to tu těsný. Proč to nechce jít, se tam netrefím,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

první průvodce, co se mnou chodil s stezkou Mohikánů. Po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští traperovi saně.

za sny, mistře Buriáne. Jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí.

tých kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství,

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošití.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí,

Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být náhodou.

sestrička, až ňadra poskočí a udělaj pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv v světu a holky nenápadný jako ptačí zub. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy, jen tak pro nic za nic. A holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý, jak Ornella Muty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každý pytel z juty, ale žádná, věř mi,

zase v tom lítám, prázdný sny mám a trochu toužím, trochu toužím.

0: prostoru, kde zpívali mikosy, než odletěli čertví pročakám. Už třetí den tam kdo si kosu brousy, kdykoliv se z okna podívám. Možná je to rybář od jezera, na zahradníka nemá pohyby, či snad mi v nebi, že by svíčka dohořela, neboť s kosou se nechodí na ryby. V hlavě mám cívku od prošváb i kondenzátor, zapojil jsem to všecko do jedné řady. Třeba je to jenom smutný imperátor z nějaké rozpuštěné armády. 7654321. Těch možností je, že se nedá spát. Třeba je to mimozemšťan z nedohledna a přiletěl se na nás podívat. Dost možná, že je to jen dudák od pobudy a teď jí u stropu to začalo harašit. To asi někdo zkoumá bonitu mé půdy, asi nějaký střešní parazit. Snad je to zloděj, lupič, pirát nebo jety a snad i úmyslně chce mě oloupit. Tak to změl přijít hochu před 40 lety. Nevím, co bys tu chtěl dneska vzít. Pravda je ovšem, že mám pod okny vartu, i když nevím, co tu vartu je. Ani jsem nepodepsal chartu, ale ta možnost furt tu je.
1: Je krátce po 16:15.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

vracilal a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas, a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatují, víš, hochu, já jezdil skoro se vším, mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil, a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou, víš, to povídám ti já. Řidič, ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, stator, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kastlepar, válec, vedadlo, hever, zlomení na žeber, kufr, fofr, koukej umnout fotr, velkej rum, sanitka, blázinec, záchytka. Musí řídit rukama, nohama. Jo, řidič, ten tvrdý chleba má. Řidič, ten musí umět šumět dopředu, jestli už je servis dohledu. Nesmí pustit myši k trabantu, jinak usněj, zbyde jen půl volantu. Hojivý šťovík musí mít v lékách vždycky umělý dýchání, přičit na svý babičce v případě nouze, vlíct auto na tyči a uhejpat, když jedou hasiči. Ví, co je auto.

měl řidič ten tvrdý plevama. Jak se udělá myška, jak se dávají dýška, tak uhybej z cestičky, nemám brzdový destičky. Teď mi drž palce, už jedu na dva válce, co z toho auta zbyde, zvážím na decimálce, koupu se maně, svý ojový baně.

Klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk, hup, hup, hup.

zadnice, z tíhodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Máme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme, že lidi pochopí, že pletou si na sebe konopí, že hýjou zaživa, když blečí v hospodě ubývá. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře, hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

veřejná kremace, rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové kožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si odvíral papulu? Kdo to je u kůlu, porec za nás si odvíral papulu? Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem, dřív i nám nejedem, dokud tu poslední nesvedem, to radši zaživat do hrobu, než pověsit kytaru na skobu. A v hospodě znuděně

chlapče, kam si se to dostal? Makat budeš v hodině, šurat o přestávce, chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítíš.

domov, to je klec. Když okradou tě o soukromí, co ti chtějí vzít nakonec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech se vracíš domů. V románech tam je čistý svět, tam nemají chlapi divný oči, s Alem

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

0: To je kouzelná věc.
1: Loupež, prachy,
2: zrada a krev,
3: chlast a nářek nebo zpět.
2: Jenom k čertu čert a k děsu děs, hračky, plačky.

Před nějakým časem začal jeden chlapík bastlit něco, co se podobalo hodně velké kastli. Ptali se ho, co to bude, a on, že prý loď, a přitom byl na míle od jakýchkoliv vod. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Nešlo jim to do hlavy, když viděli tu váhu. Brzy měla na délku loď dobrých 300 sáhů, 3 podlaží nad sebou a zavalitý trup, k tomu pěkně z boku velký vyklápěcí vstup. Říkali o něm, tomu straší ve věži. V tom vidí, jak míří k lodi žirafy a sloni, zebrysovi medvědi a též chameleoni, hadi, krávy, nosorožci, mouchy, pavouci, kolibříci v klokani, vždy pěkně po dvojici. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Po zvířectvu nalodil se přede všemi zraky, sám se svojí ženou, synové a snachy taky. Z břehu na něj hulákali, když tu vrata řach beze slova zabouchl a zmizel v útrobách. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Pak se ale spustil déšť a velká voda v ten den zaplavovala vše kolem nevídaným tempem. Ještě zaslech, nenechávej nás tu ve štychu,

mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víc. A slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš. A budeš rád, když se najdeš jen.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vyčtený řádku písmen věd, který přeletím, sotva na pohled, protože nechce se mi číst, skládat k sobě slova, to nejsem já, je to má povaha. Z nedočtených řádků slov a věd skládám si něco jako přehled, jenže o čem?

na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši.

kočárem z Víně přivezli mě jednou v zimě. Do kupek sněhu na vltavském břehu vyhodili mě. Byl jsem vyřáblý a hladový jak lund. Český fousek, der Čechyše hund. Hav, hav. Všichni, kdo míjeli mě, odvraceli oči. Jediný, kdo se slitoval, byl panský kočí. Z kozlíku zvolal, hele mladej, když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem naskočil. Hav, hav. Ve stáji u koní je teplo, i když venku praští mráz. Za misku vody, za pár kostí, pod hrabě hlídá vás. Diví vlci chodí lesem za zvěří, a já sám jediný u dveří. Haf, haf. Bez čísla, bez obojku a bez rodokmenu. Daleko k národu a ještě dále k jménu. Chápu, že drov mi neodpoví na pozdrav.

vděče za podrbání od pána a jeho sleče. Už i ten kočí padnul kdesi v zákopech u Verdonu a já furt vyjdu tu na lunu. Když zvládne listopad a z lesa slyším střílet a z nebe do rybníka padají kachny bílé, u svého psího srdce cítím divný chlad, že bych rád, taky rád. Havav. Za rok či za dva, až to přijde, já to vím, na hrob mi dejte malý český vltavín. Ležet bez náhrobku by člověk neunes, natož pes, natož pes, natož pes.

Na druhou koleji spožděný osobní vlak OS 7981 ujel ze směru Maška do Ostravy hlavního nádraží, kde můžete dále přestoupit na rovněž spožděný rychlík Podojedo ze směru Praha hlavní nádraží do konečné stanice Bohumín. Ve vlaku je vám k dispozici jezero s výhledem na Lysou horu. Z důvodu spoždění vlak zastavuje pouze ve stanici

0: Baníku, Otče náš.
1: Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.

a brzdaš tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči.

jenom oči hladový. Každý dvě hodiny z nádraží odjíždí vlak. Problémy rodinný těm spolu vytřeme zrak. Pojedem dál, dál, dál, dál, dál. No pojďte prosím vás, tu tašku vám vemu. Už nemá cenu říkat, že nemáte čas. Zdravím vás, krásná neznámá. Já mám čas, do zejtřka, do rána můžeme jít.

Dej hotýlek, nábytek je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás.

tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašunil překvapením. I já jsem zašunil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně obáčí. Ať si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijíždětí lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně k ránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

rozkvětu, až z toho slova patu nebuď laková, nenech si svou krásu ve vlnách svůj pasů, nech mě ztrácet, když je ti 20. Buď vždy svá, je škoda schovat, tvoje slova vždy jsou

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pestí návez.

táta do batohu přibalil. Když jsem opouštěl tenhle stát, pár dobrých slov, taky pokoru, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

kdo první vystřelí, kdo první padne. Světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe. Na duši stín a víru v sebe.

Que krá a krá je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí

věděl, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora a je čas na slova.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
2: Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš. Tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme. Za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chytce z plachovadla. Klečící Kraus po onu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že když Tonda zhora dupnul silně, koloman Kraus reagoval přesně instinktivně, před úderem rukou uhnul zcela neomylně. Tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl záchodu, kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel splachovadla, ještě na sebe splák vodu, s dvojnásobnou zlomeninou ho

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

sme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš.

se to v životě, jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla dolík v bradě, až asi téměř o fině. A měla ráda pecky v čokoládě, zbyl jen pecky, asi ne. Tak se to v životě střídá, ze stupů padek bída, pohledneš se za štěstím a vidíš.

vybraň si, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám.

Kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až vítr a déš, ty kapky ledový, ty na ramenou začnou tančit čardáš. Kam hlavu dáš, kam ji dáš? U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl, postel nebo kousek místa někde pod krvou.

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou aut, a to ze ksonej kol, i všichni dobrý lidi zmizlou jako líst.

co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení. Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě. Vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak sedíme.

bratru ubližují. Odkud pak si přijal, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

Vás počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zapít.

mu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, zlouky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš,

mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

tak sladko zamává. Neplač, malá, a jdi už.

buďme tu veselí. Jen jeden se otočil. Jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si tak křídla. A ruce si pořezal. A ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

možná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo točí má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí, ptání a slib a hvězdy padají. Děti se usmívají, děti se usmívají.

uvidím z jara, až to rozkvete. Nechám to plavat a uvidím z jara, až to rozkvete.

pole polečko, ej černá země, až ty mě zaseješ, co vzejde ze mě, pomněnka v trávě, fialka pro štěstí.

Barman už začal zvedat židle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízeň na chodidlech, bude to kartou nebo cash? Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí moci, někdy se hosté rozhostí. Tak nést se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken, ty ještě svítíš. A mě se

V kašně se válí místní Ježíš, stvořil si víno v kartonu. Jestli je pravý, nikdy nevíš, jako ti v Novém zákonu. Ještě že

říjen lesy spálil. Tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žavé listí letí, do klína přistane ti dnes v noci.

Nechtěná Madonna, svět za oknem vagónu i beránek na klíně mění se v hada. Život ji ubíjí, jak hřebík do trávy, skrze dlaň zatlouká, nemůže z místa. Bolestná Madonna, plná je bolesti, odkud však pramení.

Ve večerním okně teď mění se krajina, aniž by přišla nějaká změna. Beránek na klíně i had je mým dítětem, zmučená Madonna, má jediná žena.

jak se dětem zdává sníh, ten sen přichází ke mně, na prsou váží do jiřích.

hlad a srdce jako ruzinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

jedna až začni hned teď. Popoj jdi o jeden malej krok vpřed, narovnej ramena a pohled výš. Vydej se na cestu, opust svou skrýš. Tam tě nic nečeká, tam už to znáš, tak umlč ten hlas.

a dojít ještě víš. A co z toho vidíš, teď jen spíš, modlitbu ti vlci začli víš.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

že uvnitř jiný jste než zvenku. Dejte mi prosím šanci, Vladimíre, Franci. Pada, pada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Vladimíre, váš pohled je tak, tak bezbraný. O, jistě, jistě, pardon. Aha, oči jsou z druhé strany. Vladimíre, na těle máte labirint. Pam, pam, pam, pam, para. Tak jak se ve vás vyznám, tak Vladimíre, dost těch pint. Už vyzvěte mě k tanci, Vladimíre.

napřete na mě sílu F, F. Nebojím se, mě nevylekal ten váš zjev. Vladimíre, už dosti, dosti bylo slov. Pam, pam, pam, pam, padam, Vláďo! Chci leštit tvůj kov. Vláďo! Chci leštit tvůj kov.

0: zatoužil jsem včera za kliku.
1: Vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náhledou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
0: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.
2: Stav.

když to prasklo, dusil se ve své vlastní šťávě. Myslíš, že tě týrat chci, hned ho vzala na hůl. Lekl se a po chvilce uzavřel to hravě.

slepých kolejí, zlosin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu, život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, farmázy staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplý v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

0: je krátce po 13. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

přes ulici, když slyším, co kartářka říká. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když deru se spodevá víka. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když léto se k podzimu mění. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když nebylé ještě víc není. Škoda, že nebydlíš přes ulici,

Škoda, že nebydlíš přes ulici, když jí má mě k počkání touha. Škoda, že nebydlíš přes ulici, ta ulice jménem je dlouhá. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by byla aspoň nějaká šance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, v hospodě na Sklamance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když vysmívá se mi počasí. Škoda, že nebydlíš přes ulici,

slyšet je hosten a báseň ho táhne, by zůstal u svých. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by mohl otevřít okenice a ještě více topit ti do oken. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by byla šance tě vidět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, za to přání se nemusím stydět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když píchá mě stříkačka v noze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když mraky plují po obloze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když na lásku čekám na tebe. Otevřel bych okna do ulice, zatáhnul provázkem, uviděl nebe. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi především radil. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bych se o štěstí vsadil. Škoda, že nebydlíš přes ulici.

škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi radil, jak z vzteku, na pohledu, na doteku, oros mi schladil rum i deku.

škoda, že nebydlíš přes ulici. By mohl otevřít okenice a ještě více topit ti do oken. Škoda, že nebydlíš přes ulici.

0: Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde by jsme v pravý čas pili. Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde by jsme oba dva žili. Škoda, že nebydlíš přes ulici.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrch, uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze to nemocných tkání zdravý orgán žít. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, a tím, co svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

Bylo nějaký suchý těsto, já vám zkusil. Někdo kleje a tím řeší proti Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky a mezi tím

tamhle mi zas moje žena hnula žlučí. Mačkat pastu od konce se nenaučí. Tak jsem aspoň na chviličku vypadl z bytu a hned jsem byl na orbitu. Jak to dělají?

abys přišel ze šichty chudák hoch. Doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučila jako král. Adam, že ho čistil v okna, luxoval. Jo, Adame, Adame, teď v tom všichni lítáme. Adame, hochu zlatej, ty si tomu dá. Jo, Adame, Adame.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

najednou chtě ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

auto, úvěr a tak dál. Všechny snese vyplení, kterých jsi se bál. Všechno se ti vyplní a přijde Sarah Kane. Dvě tkaničky z konverze.

bouřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí. A kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy jsi dobýval, teď jenom

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí.

Ještě není pozdě, ještě pořád dýchám. Ještě není pozdě, ještě pořád spěchám. Ještě není pozdě, cigáro si dát. Ještě není pozdě, a mít tě rád.

kde jsem jen slyšel tenhle smích. Snad kdysi s mojí spadla na polštář,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
2: Těm, co je dobře, bylo by lépe, bylo-li by lépe, těm, co je hůře, což ale nejde, aniž by těm, co je dobře.

jako vítr teď po střechách tančí. V rytmu deště mám zrychlený dech. Jako pára se nad tebou vznáším.

Už zase topím se na dně tvých očí, dvě černé propasti zapomnění. Jak malý člun se ve větru točí, a lana kotevník.

a já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Našel jsem ho jednou u nás na smetišti. Špinavý a smutný ležel tam tak sám. Kdo ho tam a zhodil, tím si nejsem jistý.

Odnes jsem ho domů, svěrák byl můj přítel a dráděný kartáč, věrný kamarád. Znaky jsem očistil a nebyl jsem z nich moudrý, však můj přítel Jiří nápis rozluští.

Dlouho jenom mlčel, pak mlýnek pohládil. Slzy jako hrachy mu z očí kanuly. Mechanismem netoč, to jediné mi řekl. Ale když budeš chtít, tak to udělej.

oči se mi klíží, mlýnek je můj pán. A když dobře točím, cítím, že jedno jsme. A v ten moment mlýnek je můj pán.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.

ten dekolt madam hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

Marie umí tolik zvláštně žít, tichá jak výhled do dvora, přistřihnout, srovnat, potom zapošít, nůžky citnit, pokora.

0: 16. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Hej, haló, pane, tak zastavte se chvilku přeci. Hej, haló, pane, hej, haló, pane, hej, haló, pane. Celé

Na zahradě stávalo o kůlnu opřený starý kolo, který kdysi jsem si bral. Táta do hospody na něm jezdil, občas nadával, jednou nevydržel.

Na zahradě stojí kolo, o zeď opřený, a já do hospody pěšky chodívám. Prcek, co kolem brousí, když se podívám, dobře vím, už brzy mu ho dám.

Ukrajinu a vyjel z Kyjova až do Kyjeva, že prý ho všechno nějak tlačí, ničemu nerozumí a neví, co změnit. V práci se stavil už jen na hodinu a prostě jel obleva, neobleva. Říkal, že přesně neví, začím, ale že musí pryč, že to tu pro něj není. Zrušil svý konto, aby splatil všechny dluhy a mávnul nad tím, co mu vysely ty druhý. Vzal pasa kulicha, dvě petlahve s vodou a hurá za svým velkým štěstím. A hurá za svým velkým štěstím.

0: Obraz prvý.
1: Obraz prvý, cesta mezi poli v horkém letním dni a po ní vidět, jak se blíží jezdec bez koní a bez pistolí, místo

je uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Dýmem výfukovým zamlžený svět uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed.

ben. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

Někteří přešli na druhý břeh, černí střelci v bílých kabátech. Komu ty

všechno, jak se zdá, vždyť víš, co se jednou rozbilo, už nikdy neslepíš, klidně říkej si,

ruku na poslední pozdrav zvednou. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál. Zadní světla tvých

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu, rozhlídnu, pak snad zase najdu ženskou.

0: to noci, než ráno vyblet na svět. A tma je jako v ranci,
1: na krok nevidí,
0: podležně sněle k tanci,
1: ve

0: Маню с кожаным кабатом, до рана ей свечка догори.
1: Так то видишь, Маню, přece jsme tě lízli.

chvíli se chichotají, baroni práší, pojď už spát, přestaň do vzduchu střílet, pojď už spát, noc bude tvůj štít, pojď už spát, jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít.

spát, noc bude tvůj štít, pojď už spát. Jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít.

spát, noc bude tvůj štít, pojď už spát. Jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít.

Se jasná obloha a nezaprší, a nezaprší, a nezaprší ani za Boha. Johanko, až

Pani ochoroš, tož měl jsem pech, mám prázdný koš. Houby mu potom, já vím svý o tom. Ať má soused zlost, řekni, že jsem z lesa přines krásnej

ani ochoroš, což měl jsem pech, mám prázdný koš. I bedla jedlá, fuj, nebyla jedlá. Tamhle noha klobouk v křoví, rozklovaný podhoubí od ptáků v nízkým boroví. Samotná vajíčka smažím, držím půst a místo hub, suším ústa otrávený, nenaložený jsem z hub.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podla.

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz. Mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropinej ta zem neměla, prohej se indiána.

zakláním hlavu s očima k nebi. Po větru plavu, kam nikdy nevím. Neděle znuděně k večeru se sune a vítr hraje blues na jediné struně.

marky, značky, wafle. A když je po kostele, spije se mešním vínem a každý mi z domova.

0: ale ty jsi dávno s ním.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

pásem, tak se s tím smiř a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

Svůj román budu psát, tomu stránek mi 1000 nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát. Všechno, co jen srdcem

Když tak píšu po nocích a ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci.

večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři podlitiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

Patřička sedí v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tak...

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.
2: To srdce se mi propadá. To v hlavě koně hrabou.
1: Bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, plaštovky se slétnou

stammen. Blås med fugl, hjertje kam den sådan. Nás kutom, a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozvedal. Snad každej den, já v frontě jsem stál. Než odevřou, než vrchní přijde k nám. Než pozdraví

blondýnko od vedlejšího stolu, kdybychom tak byli spolu. V tom zakouřeným šenku, kde stará lampa sotva bliká, já napsal bych ti na účtenku,

nás uvidíš někde ve svatebním saku, anebo švagrovi pomáhat na baráku. Za to jsme se zcvokli do Mišíkových písní a Angeliku do party. Už dávno jsem si přisněl.

jenže až dopiješ tu svou kofolu, kterou ti jistě někdo platí, půvabně vstaneš od stolu a v minulosti se mi ztratíš a na obloze se nejspíš všichni svatí za pohled na tebe. Kterou ti jistě někdo platí, půvabně vstaneš od stolu a v minulosti se mi ztratíš a na obloze se nejspíš

pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok v ještci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plout. Přízraků jsem včera

jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu sít.

kdo se dobře laskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří. Znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zastavil a mlčil.

opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Mlčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal je.

radnice, tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dá pražský kat.

a soused šťouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč, hej majstro, co pak dělaj ráno, však kliďán.

musí dát. Nekoukaj se tak natvrdle, vždyť ví, že zítra má bejt v pánu strestáno státem na hrdle. Těch 27

dát a nechci to jen za prachy. Je to otázka charakteru, znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů.

dát. Kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně. Když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kat, tak já to bezbolestně sfouknu, a že mám svoje lidi rád.

dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení. Vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou.

Čechům musí dát. A když bral mistra Jesénia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka, i když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučet.

Kdo bez kata, to na mou věru nevejde nikdo. Do dějin umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp tomu

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Працюю проти мене сірі маскою, не черні книги, а це магент CIA.

무리심 무리심 우리를 리심 싸구리심 부부 Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha, já jsem

Ja usen duxida plural, narozka sem mordoval. Nepsem agencia i ejsem nebezpečný a ten zvej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně, very zlej.

tvoje oči už viděl jsem dřív, ve městě Betlémě viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí,

Pak začal zpívat, škoda, že ten přelud krásný já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem

Kára, kdo touží poznat bavalský vězení, a kašle na to, co mu doma řekne stará, hrad si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok,

si už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrosy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putnat. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxi.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady, ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu, je třeba prošetřit, autor se bojí.

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, to si má být jistej. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty. K bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár šulcovým, no a vím na puty, o to nestojím. Usmívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

odlíhli a dětství letělo s nima. A tak se zvesela mlčelo, na burze sbíral jsem desky, i když tam někdy pršelo a padaly taky facky. Jednou ráno jsem se probudil, Rusáky tank byl pryč, a lidi sundali kabáty a hledali

Folk je železná košile. Radio Folk. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje, uvidíš sám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty slevy, jen si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

veliké jenom zrnko písku, co napsal si někdo na soupisku. Tak s námi vítr sem tam věje, i nebe má však své výprodeje. Aspoň doufám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přeji, mně se to taky, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěv, to budou ty slevy, jen si něco přeji, mně se to taky, že přijdou ty slevy.

všech světových stran. Svět se v základech otřese a před nimi skloní. Dnes se narodí Attila, kočovných nájezdníků.

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom.

Říkali na svůj zeď si můžu psát, co chci. Říkala na tu svou berlínskou zeď si klidně tyš, co chceš.

romantiku, netušící, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď. A trní si vrní spím a pořád bude to, co i teď.

的しのためのvelké vozy písku zavážejí strach. Lidé tiše plynou

každý svatozář. Hej, titan, jsi titán, nebo pobloudilej.

a zatím na tvém stole leží nůž, ty zítra už jdeš na to. Víš, jak se zbavit všech svých vin, hodně si nalož.

Best beer. Ať seš, kde seš, taky tu je. Jedovatá, jak zmije, je

0: mír.
1: Fuj.
0: Fuj. Vodu já nesnáším. Na pokožku nejraději kosmetiku nanáším.

0: pieknej v obličej. Kdo pod paží sprej nafoukal, a jsem in a je mi hej.
1: A jsem in a je mi hej.

给米爷奶，这才美。给米爷奶，奶都是米什么？给米爷奶。

0: jablka v zahradě, až blíž podzimu sládnou, i člověk uzrává, až na života sklonku.
1: Zavlaš je po řadě,

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vím, jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody,

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází přenepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota. A pak už nic než samota.

0: Scházejí se hosti,
1: mají pocit, že se postí,
0: mají pocit, že se postí,
1: trýzeň
0: i vášeň,
1: tak na zdraví,
0: tak na zdraví. A víno teče,

0: Vodafone Moři Hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Panenko z máku zrozená,

Panenko, zůstaň jakási. Prosím tě, zůstaň taková. Rozkvetlá.

Bylo mi tak krásně, byl jsem siránem a chtěl jsem skládat básně, však střevo básnické mě zradilo. Nechám toho, radši půjdu na pivo. Druhý den zkoušel jsem to znova, byl jsem otřesen, že nenašel jsem slova, možná, že se mi trochu rozsvítí. Vždyť nejlíp píšou, co jsou trochu opití. Tenhle ten alkohol, metla lidstva,

Da. Snad na zítří přejdou mlhy mraky, mysl se rozjitří. Já začnu skládat taky, a kdybych snad zase nevěděl, vrátím se ve spolek těch krásných těl. Tam, kde je alkohol, metla lidstva na křtě.

ze všech sil. Když je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory, už ani nevím, jestli existuje láska, ale jsem rád, opravdu rád.

0: Reklamu je tady, můžeme být šťastný, dokonce i tady, můžeme mít sny.
1: Když je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory,

první dítě přišla při výslechu, druhý se dožil jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se si narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty. Když nás

celá pravda. Konec svazku. Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska? Vždyť důkazem toho je,

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Básník ten má právo veta, může s klidem v minutě

už vidím moudrých prsty vztyčený, že do slamníku ukládat bych měl. Myslet jen na svůj rabat a hrabat, hrabat, hrabat, tak pánové, to teda bo...

za městem teče řeka a na refíži čeká má spacák copánky a dělíčky. Za městem teče řeka a na refíži čeká má spacák copánky a dělíčky. Má 15 copánky a dělíčky. Má 20 copánky a dělíčky. Má 30 copánky a dělíčky. 40 milíry a faldíčky. 130 paruku a chlebíčky.

z Denverové silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grand. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když jsi happy bee, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení, rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

Where you want it to the sound. Co nejvíce česky by bylo, když chceš bez važí. Musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít. A těma se pak vracet a narodit se musíš. Na zastávce dobrý znamení. Když chceš bez važí, musíš něco získat, musíš něco mít. A pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skrýt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Má svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

srdce, vezmu si igelitku bylo, nasunu do ní čtvrtku kuřete, co po dětech mi od večeře zbylo. Ve stánku kouknu se, jak hrála Slávie, poslední dobou jí to venku nějak šlape. Vzpomenu na včerejšek, prej kdo nepije, nežije, jenom to nepřehánět, v tom je to sakra chlapé. Kdysi jsme zpívávali, žijem v novým domu, a jsem tam s kombinou.

Na olympiádě běh na 100 metrů už se mě bohužel asi nikdy nepodaří. Ještě tak zazlobit a čůrat proti větru. Už nejsme mladí, ale ještě nejsme staří. Možná mě jednou přiměje k zamyšlení, až mě pumpař nabídne 4 zmrzliny. Třeba si řeknu, tohle už pro mě není, a nechám vyměnit svůj dnešní život za jiný. Kdysi jsme zpívávali, žijem v Novém Boru, a jsem tam skončil.

chtěl jsem jen říct, že mám to rád. Když rozduní se těžkej vlak, tu láckou tornu zbalenou, holku s košilí zelenou, každý z nás něco vydrží.

Slova mají váhu svou, jak skála pevně stavěná. Někdy jsou hezký, jindy lžou, po víně lehce zmatená. Až oheň zvolna dohoří a slunce šlo už dávno spát, to svoje tichý tajemství do hlíny prstem